Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

0: Píseň Living in a Box od stejnojmenné party vás probouzela na signálu. Za 3 minuty už to bude 8. hodina. Dáme si tak úvodní dnešní zprávy v podání Honzy Navrátila a po nich opět 80 od Bee Gees, Eruption nebo Starship.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky poprvé zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme na D10, 17. kilometr ve směru Liberec, kde se potkali osobní auto s dodávkou, a ještě je bouračka na D1, 64. kilometr ve směru Praha, a je tam kvůli tomu zúžená vozovka na jeden pruh. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Kandidatura na Pražský hrad je pro mě pokušením. To jsou slova někdejšího prezidenta Miloše Zemana, která pronesl ve včerejším pořadu K věci ve vysílání CNN Prima News. Jedním dechem ale dodal, že ho od toho odrazují vlastní sebeomezení, mimo jiné vášeň pro čtení knih. Kdyby nakonec kandidoval, musel by se jí Zeman podle svých slov vzdát. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi také dopravce Smartwings, povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Starosta španělské Seuty podle místních médií uvedl, že v tomto městě na severu Afriky zůstává po událostech z konce července asi 13 000 migrantů. Ve Španělsku už rezignoval první veřejný činitel kvůli průniku tisícovek migrantů na španělské území. Šlo o šéfa kanceláře tamního zástupce centrální španělské vlády.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha plánuje kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které bude probíhat v roce 2029. Přesný termín šampionátu zatím není znám. Jisté ale je, že by pořadatelství Prahu stálo desítky milionů korun. Připomeňme, že v pražské O2 aréně probíhalo v březnu mistrovství světa v krasobruslení. To si jak pořadatelé, tak i účastníci a i diváci pochvalovali.
0: Sport.
1: S jednoznačným cílem napravit předešlou nevydařenou sezónu vstoupí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavy. Bruslaři v minulém ročníku obsadili až 13. místo.

0: a nepostoupili do play-off. I proto v létě výrazně obměnili kádr a věří, že se jim zejména bude více dařit v koncovkách. V základní části totiž naposledy vstřelili pouze 102 branek, nejméně ze všech týmů. Pokračuje majitel klubu Jan Plachý.
1: Loňská sezona byla strašná, to co si budeme nalahovat, to je jako jasný. Myslím si, že je to určitě velký napětí tady v klubu, jako bych řekl hned po sezóně. Myslím si, že pro sportáky to byl hodně zdvižený prst, že i jsem jim možná v nějakém rozhovoru dal nepřímo najevo, že jako je to skoro jejich poslední šance, takže si myslím, že odvedli dobrou práci, zatím to tak vypadá, jako je v tom scoutingu a hodně se tomu věnovali, takže jsme v pozoru všichni. Konkrétní cíl nemáme žádný.
2: Signál Rádio počasí.
0: Sobota bude s převážně polojasnou až oblačnou oblohou. Na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky, 3 minuty po 8 hodině, už vás ze studia moc zdraví Lukáš Bláha a já pro vás budu mít i o víkendu potřebné ranní informace, tedy očekávané události, jak bude a ze všeho nejdřív za pár chvil zajímavosti a oslavenci vztahující se k datu 12. září. Dobré jitro.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

BG za námi, s vámi vstává víkendový signál do soboty 12. září, což je den čokoládového mléčného koktejlu. I jim by se dal nastartovat nový den, ale po ránu tuším, že asi raději zvolíte něco teplejšího do hrdla. Marím, Maruškám patří přání jen toho nejlepšího k svátku a jedna velká vzpomínka na muže, jehož sametový hlas posílal ženy do kolen, zpěvákovi Barrymu Whiteovi by právě dnes bylo 82 let. 74. narozeniny pak slaví oblíbený herec Jan Hartl, 69. Německý skladatel Hans Zimmer, jehož muzika ozdobila filmy jako Lví král nebo Gladiátor, a 12. zářijový den roku 1961 se ve frankofonní kanadské provincii Quebec narodila Mylène Farmer. Tak si pustíme její jednoznačně největší hit o zklamané generaci Génération des Déchantés pro příjemné sobotní ráno.

0: Věčný charitativní single, pár vteřin před půl devátou se probouzíte se signálem a podobnou Mario, ano, tahle videohra z jednoho prostého důvodu, protože právě videoher je 12. zářijový den videoher. No, jestli si rádi občas něco takového zahrajete, protože kdo si hraje nezlobí, tak to nechte až na zítra nebo na později, protože dneska venku bude krásně, polojasno, případně k večeru ojedinělé přehánky a přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty ještě opravdu velmi příjemné letní 18 až 23 stupňů. Tak užívejte pozdní léto, stejně jako osmdesátky, za chvíli od Ricky Epovery a nebo byli od Joela. Dobré ráno.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: víkendovým signálem vstáváte a dobře děláte, protože se teď dozvíte, co se bude dít v sobotu 12. září.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dojde k národnímu zahájení Dnů evropského dědictví 2026 v Chrudimi. Otevřou se významné památky, historické objekty i místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti. V Benátkách končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejich členové vybírali z 21 filmů. Muzeum literatury sídlící v Pečkově vile Lana a vile Pelé v pražské Bubenči společně pořádají třetí ročník multižánrového festivalu Triangle. Akce propojující výstavy, přednášky, film, hudbu, divadlo, tvůrčí dílny, komentované prohlídky i program pro rodiny s dětmi je letos věnována 90. výročí narození Václava Havla. A v Brně se chystá velká sláva, první městské derby v první fotbalové lize po rovných 90 letech. Loni v březnu na něj ve druhé nejvyšší soutěži přišlo na stadion na Srbské, o něj se dělí oba kluby téměř 9000 fanoušků. Tohle číslo, myslím, dneska úderem 3. odpoledne padne. Teď pěkné ráno.

0: Step by step, krok za krokem na své tedy signálu dostali New Kids on the Block na dohled deváté. Dáme si tak čerstvé zprávy, které nese Honza Navrátil, a i v příští hodině to nejlepší, co se urodilo v osmdesátkách, král popu, ABBA nebo ELO.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na D1 262. kilometr ve směru Ostrava máme v tuto chvíli nehodu dvou osobních aut. Zpozorněte i na D11 54. kilometr ve směru Hradec Králové, kde je pro poruchu odstavené osobní vozidlo, a ještě bouračka v Praze v Široké ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu i s 9. hodinou pro vás máme další zprávy. Poslanci schválili nový zákon o pobytu cizinců. Ten krom digitalizace zavádí řadu nových povinností, jako je například registrace občanů Evropské unie na našem území nebo omezení práv plynoucích ze smíšených sňatků. Norma, jejíž předlohu předkládala už minulá vláda Petra Fialy, míří nyní do Senátu. Pražský hrad opět veřejnosti zpřístupní české korunovační klenoty. Stane se tak v rámci výstavy, která se věnuje osudu těchto symbolů české státnosti, počínaje nástupem Habsburků na český trůn před 500 lety. Letos klíčníci klenoty vyzvednou v pondělí 14. září. Následně si je budou moci ve Vladislavském sále prohlédnout žáci a studenti. Od 19. září pak široká veřejnost. K vidění klenoty zůstanou zdarma do dne české státnosti. Litva se stane terčem ruských útoků jadernými zbraněmi, řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na plány tamní

0: britského parlamentu, který chce odhlasovat zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Zákon bude parlament projednávat v rámci obřího balíku celkového počtu 550 zákonů. Diskutovat o nich bude od září až do 23. prosince.
1: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města posvětili uzavření 30-leté smlouvy s Českými dráhami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé, a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za tenisem. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Kriegerová a zkompletovali společný kariérní grandslam.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Venku je polojasno a polojasný bude také celý dnešní den. Na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, podle meteorologů ale by pršet nemělo. Vítr dnes zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik další sobotní zprávy.
1: Signál Rádio.
3: Děkujeme za ně, Honzo, já jsem Lukáš Bláha, zanedlouho pro vás budu mít taky první víkendové doporučení, kam vyrazit, navíc spojené s jídlem. Tak to si nechte nebo nenechte ujít a zatím si vychutnejte třeba Elou s přáním senzačního sobotního rána.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vzpomínka na krále popu, víkendový signál se line k vašim uším a pokud se vám dneska nechce trávit čas u plotny a zároveň máte chuť trochu zhřešit, pak se nechte pozvat od kolegyně Lucky Sinkové na Food Festival v Praze.
1: Dnes se na Ohradské náměstí v Praze 13 vrací Food Festival. Čeká vás výběr pražských gastropodniků, spousta dobrého jídla a atmosféra tak trochu jako na vesnickém posvícení. Takže spousta koláčů, klobás, cukrových vat. No, nebudete vědět, co dřív ochutnávat. Ale zatímco si budete dopřávat kulinářské požitky, tak děti si užijí skákací hrad nebo malování na obličej. No a festival je až do 6 do večera.
0: No tak to zní báječně, spousta času na to vyrazit. Teď míříme do našeho playlistu zpět. Tohle jsou Undercover a vám všem stále ještě příjemné sobotní ráno.

0: I minutu po půl desáté je s vámi víkend na Signál rádiu a 12. září je naopak pevně spojené s jménem Marie. Všechno nejlepší dámy. No a k tomu se taky váže jedna pranostika. Jaké počasí na jméno paní Marie takové potom po celý měsíc žije? No, asi bychom se úplně nezlobili, protože na rozdíl od předchozích dnů dneska se nám mírně oteplí a zaprší jen výjimečně. Očekáváme polojasno a nejvyšší teploty mezi 19 až 20 třemi stupni. Tak to je nádhera, stejně jako další muzika od nás, 80ková Hot Chocolate anebo Samantha Fox.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál

Ladíte víkendový signál, jak už jsme vás informovali ve zprávách, Katka Syňaková si včera prakticky zajistila tenisovou nesmrtelnost. Rodačce z Hradce Králové se povedlo díky vítězství na US Open přidat další zápisy na svůj neuvěřitelný seznam úspěchů a dosáhnout na něco, co se žádné jiné hráčce, včetně legendární Martiny Navrátilové, nepodařilo. Třeba dvojitý kariérní Grand Slam, právě jen výhra na posledním majoru sezóny chyběla Syňakové k dvojitému kariérnímu Grand Slamu. Ten je sám o sobě obrovským úspěchem v jakékoliv tenisové disciplíně a Katce se to podařilo jako první tenisce v historii zkompletovat ho po boku dvou různých parťaček. To svědčí i o její velké variabilitě. Česká čtyřhrová královna má taky nakročeno k tomu, aby překonala právě Martinu Navrátilovou a stala se absolutní rekordmankou, co se týče nejvyššího místa na konci ročníku v deblovém žebříčku. Obě přezimovaly na trůnu pětkrát a momentálně se tak dělí o první příčku. Co myslíte, zvládne to? Já jsem o tom téměř přesvědčen. Posílám vám zpátky muziku, tohle jsou T-Pau.

veřejného osvětlení ve Vysočanské ulici a potom buďte obezřetní na D11, 57. kilometr ve směru metropole, kde je porouchané vozidlo a kvůli němu neprůjezdný pravý pruh. Taky v tomto místě určitě nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký poslech Signál Rádia, opět po hodině se pojďme podívat na to, co je nového doma i ve světě. K novému rekordu míří počet nemocných žloutenkou typu C. Lékaři evidují do konce srpna 1368 případů. Nemoc v posledních letech sílí, počet je vysoký i ve srovnání s předchozími roky. Navíc má tato nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech se jedná o muže ve věku od 30 do 48 let. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Předběžná data zveřejnil Český statistický úřad. Z nich vyplývá, že v meziročním srovnání ubylo narozených i zemřelých. V porovnání s loňským pololetím lidé častěji vstupovali i do manželství. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Ukrajinský prezident to řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Pozastavil se také nad tím, proč není možné rozhodnutí přijímat rychleji.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další dva roky udržet stávající, sice omezený provoz.
0: Sport.
1: Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6 a 7-6 Rusa Karena Khachanova a zítra bude usilovat o druhý Grand Slamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton, který se do finále Grand Slamu dostal poprvé.
0: Signál Rádio počasí.
1: Sobotní den bude převážně spolojasnou až oblačnou oblohou. Na horách se mohou místy vyskytnout i přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr fouká severozápadní rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme nejvýše kolem 23 stupňů Celsia. Tak to byly další dopolední zprávy. Na signálu pokračuje Lukáš a nabízí osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: Ano, Honzo, díky, je mi ctí být s vámi a kromě muziky z té správné dekády bude brzy řeč i o hudbě Beatles.

0: Ptejte se, proč jí milují věci. Moje jméno je Lukáš Bláha, 9:30, přeju bezvadné sobotní už dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Zatančili jsme si Salfavel, vy máte ten správný víkendový signál a jak výjimečná je hudba kapely Beatles, svědčí fakt, že pronikla do vědeckých publikací výrazně více než tvorba kteréhokoliv jiného interpreta. Ukázala to studie publikovaná v časopise Plus One. Vědci se podle ní snaží odkazy na názvy či texty písní zatraktivnit závěry svého výzkumu. A to napříč obory od stomatologie až po inženýrství. Celkem se odkazy na slavnou britskou čveřici objevily v názvech nejméně 3200 recenzovaných prací, například v titulu jako The Long and Winding Road výzkumu dlouhého covidu. Další nejprodávanější umělce a jejich písně přitom vědci v článcích tak často nezmiňovali. Desítka nejcitovanějších skladeb Brouku se objevila v 1584 pracích, zatímco u Elvise Presleyho šlo o 196 a u Michaela Jacksona o pouhých 65 článků. V našich oblíbených osmdesátkách už žel z pochopitelných důvodů žádnou novou muziku pánové nepřidali, ale za to byl hodně tvůrčí syn Johna Lennona, Julian. Taky tam slyšíte tátu. Dobré dopoledne.

0: Minuta chybí do půl jedenácté, jste se Signál rádiem a jestli během tohoto víkendu toužíte po nějakých venkovních aktivitách, raději je směřujte ke dnešku, protože zítra by mělo být oblačno i zataženo, na většině území déšť a maximální denní teploty i o dost nižší než dnes, maximálně ke 20 stupňům. No, i když dnes pršet nemá a údajně by to mělo být jen na horách, tak posluchač Pavel, kterému děkuji tímto, se nám ozval do aplikace, že v Mnichovicích u Říčan, 10 km od konce Prahy, zrovna před chvílí pršelo. No tak raději sledujte aktuální předpověď. No a za chvilku si dáme určitě 80, jak jinak, Aneka a nebo UB40. Dobré dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

ve víkendovém signálu Aneka Japanese Boy a tenhle název songu se nám velmi hodí, protože si představte, že do japonského města Hirosaki se sjelo téměř 2000 dobrovolníků, aby pomocí lan odtáhli hradní věž o 2 metry blíže k jejímu původnímu místu. Šlo o další drobný krůček v rámci dlouholetých oprav poškození, která hrad utrpěl při zemětřesení. Naplno se to ukázala tamní preciznost, vzhledem k tomu, že jde o významnou národní památku, se místní rozhodli ji nerozebírat, ale přemisťovat v celku pomocí válců a kolejnic. No, tak navíc je jasné, kdo vyhraje příští mistrovství světa v přetahování lanem. Bude to právě tahle japonská parta.

0: pecky, tentokrát od Tiny Turner, Roda Stewarta nebo Sandry.
1: Signál Rádio, doprava.
0: No a jak nám to jezdí, se zdržením počítejte na D1, 64. kilometr ve směru na Prahu kvůli havárii osobního auta. Bouračku máme též na D11 a to dvou osobních vozidel ve směru Hradec Králové. A ještě jdeme na Pražský okruh, tady byste se mohli potkat s komplikacemi na 3. kilometru ve směru Modletice, protože je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, pojďme na zprávy. Navržený schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun by mohl být nakonec nižší, a to konkrétně o 4 až 6 miliard korun. České televizi to potvrdili dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Doplňme, že vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství a nebo v některých sociálních dávkách. Konkrétní výše návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do poslanecké sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové potvrdila rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích, podle kterého 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Vyplývá to z rozhodnutí, které je zveřejněné na webu. O prodloužení vazby rozhodl okresní soud v Pardubicích 23. července. Saúdská Arábie dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důvodem byly čtvrteční dronové nálety, které přiletěly z Iráku. Ropovod východ-západ začala státní společnost Saudi Aramco více využívat letos v březnu. A to poté, co Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu. Chce se tak vyhnout hormuzskému průlivu.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se pustí do hledání provozovatele koupaliště Motol. Magistrát proto spustí koncesní řízení, na jehož konci by mělo být zajištění 12-letého provozu koupaliště, nového wellness centra, parkoviště a také občerstvení. Celková rozloha oploceného areálu činí přibližně 26 000 metrů čtverečních. Samotná vodní plocha části určené ke koupání má přibližně 15 000 metrů čtverečních.
0: Sport.
1: Lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v trénincích na velkou cenu Španělska na novém okruhu v Madridu. Za italským pilotem

0: startem Mercedesu skončili jezdci Ferrari Charles Leclerc a také Lewis Hamilton.
1: Signál Rádio počasí.
0: A i další sobotní zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je převážně polojasno až oblačno, na horách se mohou místy vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli, tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Budeme se těšit, Honzo, a kromě zmíněné muziky za pár chvil taky další víkendový tip, kam vyrazit. Naše kroky budou směřovat na sever Čech, kde se otevřela tamní slavná zahrada, a to už po 50. Počkejte si na ní a mějte pohodové dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

víkendový signál zní ve vašich přijímačích a už po 50. se sjíždění nejen Kutilové všeho druhu do Litoměřic počínaje včerejškem, se zde totiž koná jubilejní ročník oblíbeného podzimního veletrhu Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu nejen v severních Čechách. Zahrádkáře, chalupáře a vůbec milovníci přírody, tak ty si tam letos přijdou na své podobu 6 dní, vždy od 9 do 17 hodin. První stovky nedočkavců stály včera už několik desítek minut před 9 za branami litoměřického výstaviště, aby úderem celé vzali areál útokem. Největší nával byl jako tradičně každoročně u stánku s česnekem od pěstitelů z nedaleké obce. Zastavit se můžete i v pavilonu H, kde se nachází scenograficky pojatá výstava 50. výročí nazvaná Pohádka Zahrady Čech, a ne jak to všechno začalo. A ke všemu, jako obvykle, nechybí bohatý kulturní program. Dnes se můžete těšit na Moniku Absolonovou a zítra legendární Jirka Korn se svojí kompany. Já si z předchozích ročníků pamatuju i na skvělé vystoupení Vaška Neckáře. Tohoto cestou zdravíme. Přejeme mu hlavně hodně síly. No a teď vám hraje Rod Stewart.

0: Přesně v 11:30 na Signál rádiu Elton John, jeho Blessed, tedy požehnaný, a to je u nás i kolega Martin Hovorka.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Týden co týden se totiž prohrabuje žebříčky, aby vás vrátil do doby, kdy vždycky něco nejvíc frčelo jeden týden v určitém roce a v určité zemi, a nejinak tomu bude i dneska. Navíc Martin přímo dorazil, aby vás pozval.
2: I ode mne krásnou sobotu, doufám, že si užíváte sluníčka. Někdo tomu říká babí léto, někdo tomu říká prostě příjemný víkend. Já tomu říkám den, kdy můžeme ven vyběhnout v kraťasech a v tričku. Prostě hezký prosluněný víkend a jsem tady proto, abych vás pozval na dnešní 18. hodinu, kdy na Signál rádiu uslyšíte další díl Signálů světových hitparád. Tentokrát nás čeká britský singlový žebříček, tak jak vypadal v září roku 1982. Dozvíte se mimochodem, proč se rozpadlo přátelství mezi Michaelem Jacksonem a Paulem McCartneym. Také si zahrajeme písničku s nejjednodušším textem od Kool & The Gang a povíme si, jak Duran Duran prorazili v Americe. Tak si přesně v 6 zesil tedy probedny Signál rádia, protože já tu budu a moc se na vás těším.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
3: Když slyšíš to,

0: Ladíte víkendový signál, v jehož sobotním dopoledni po double ještě stihneme pustit náš magič.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A hrát si budeme z ranku Italodiska, protože v tom se proslavil následující zpěvák. Jako rodák ze severní Anglie se nejprve v 18 letech přestěhoval směr Londýn, kde mu ale pšenka příliš nekvetla, proto neváhal odjet do Milána a nahrát tam svůj největší hit. Po nejvíce bodujících v bývalém svazu sovětských socialistických republik, protože přesně o něm pojednává USSR a Eddie Huntington.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve víkendovém éteru signálu Olympici, to šestý den tohoto týdne, už nám pomohlo, ale jistě míří ke 12. hodině. Za 2 minuty odbije, dáme si tak polední zprávy, které připravil Honza Navrátil. No a po nich se opět můžete těšit na 80. od Talking Heads, Bonnie M. nebo Dusty Springfield.
1: Signál rádio doprava.
0: No, jak to vypadá v provozu? Máme na D1 mezi 194. a 198. kilometrem ve směru od Prahy hlášenou tvorbu kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu. Tak tomuto místu se, pokud můžete, vyhněte. No a ještě přímo v Brně, v Hradecké ulici, je porouchané vozidlo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, posloucháte Signál Rádio, dobrou chuť k obědu a teď pojďme na zprávy. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procentní sazba nákladů nebude smět u vyšších půjček překročit o 8 procentních bodů čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Novelu v pátek schválila poslanecká sněmovna. Partie Terezie Tománkové nabídne zítra velkou debatu lídrů celkem 6 stran. Pozvání přijali Karel Havlíček z Hnutí ANO, Vít Rakušan z Hnutí STAN, Martin Kupka z ODS, Zdeněk Hřib z Pirátů, Tomio Okamura z SPD a Petr Macinka z Motoristů. Diskutovat budou o blížících se komunálních a senátních volbách. Na Primě a CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne. Rusko v noci na dnešek opět útočilo na ukrajinská města. Úřady hlásí dva mrtvé a jednu zraněnou ženu ze Záporoží. Jeden člověk byl zabit při útoku na Krivý Rih a v Oděse je celkem 17 zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí nebo Zízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun.
0: Sport.
1: Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Na úvod změří síly Celky Liberce a Mladé Boleslavy. Vršovičtí Bohemians hostí Slovácko a Brno po 90 letech zažívá prvoligové derby. Hrát bude Zbrojovka a Artis. Večerní program pak patří utkání Sparty s Jabloncem. Další 4 zápasy se hrají zítra, nastoupí proti sobě Baník a Pardubice, Plzeň se střetne s Olmoucí, Zlín vyzve Hradec Králové a Teplice Pražskou Slavii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i polední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení polojasné oblohy. Během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty naměříme mezi 18 a 23 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Díky Honzo tobě též, já jsem Lukáš Bláha, 3 minuty po 12. Ještě speciálně zdravím všechny Marie, mající dnes svátek. Dokonce v této hodině pro ně budu mít jednu speciální píseň. A vás všechny bez rozdílu pozvu do kina, ať máte s námi skvělé 12. zářivé odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

z víkendového signálu Talking Heads, tedy legendární americká parta. Řeč teď ale bude o interpretech, kteří se formovali ve Velké Británii. Já už jsem tady dneska hovořil o tom, že vědci doslova milují Beatles, protože tisíce studií odkazují na jejich písně, aby se výzkumy staly atraktivnější. No a jestli byl někdo v historii považovaný za nástupce brouků, pak to byly jednoznačně Oasis. Jak moc se jim to povedlo, ponechme stranou, nicméně kapela kolem výjimečných osobností neposlušných bráchů Gallagherových se vrátila na pódia a i tuzemská kina lákají nově od čtvrtka na dokument s názvem jednoho jejich velkých hitů a mých oblíbených Don't Look Back in Anger. Ten zachycuje triumfální comeback během turné Live 25, které znamenalo jejich první společné živé vystoupení po dlouhých 16 letech. Tak jestli pro vás Oasis něco znamenali, tak určitě zaměřte na velká plátna. No a jestli se někdy kluci Gallagherové a spol objeví u nás zase znova, protože oni tady jednou hráli, a to 21. listopadu 1997. To samozřejmě zůstává ve hvězdách, ale co, že by takhle po 30 letech, příští rok, no, tak jim to když tak někdo vyřiďte a já už vám posílám Phila Collinse.

0: Taky přesně v půl jedné je s vámi Signál Radio. 12. září, mimochodem světovým dnem první pomoci. Tak vám moc držím palce, když už ji budete potřebovat, ať vám ji někdo včas poskytne. A než se budu pro dnešek loučit, já nabídnu 80-kové ABU anebo Peča Boys. Dobré odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na hodinách 12.41, ano, opravdu posloucháte signál a pod námi znělka slavné hry Tetris, protože dneska je den videoher a tak já se kolegy Ady Adama, který mě za chvilku bude střídat.
1: Ano, já už jsem se poskládal do studia.
0: Tak přesně, jako ten Tetris.
1: Ano, přesně tak,
0: vědu se sem krásně. Já se tě samozřejmě musím zeptat, jestli máš rád videohry.
1: Mám.
0: Jo, ale jo, viď.
1: Ale jo, tak občas si zahraju, ale ne nějak extra pravidelně, musím
0: nejsi
1: říct.
0: Jako pařmen prostě.
1: Nejsem.
0: No, LAN party, to nebyla tvoje oblíbený trávení.
1: Ne, ale jako Tetris dělám pravidelně, když třeba potřebuji poskládat věci do auta.
0: Jo.
1: Tak aby se to tam všechno vešlo, nebo do baťohu, takže de facto hraju každý den.
0: Přesně tak, to je pravda, Tetris vlastně.
1: To je umění, jako naskládat všechno do takového menšího baťohu a věci na cvičení, třeba jídlo, všechno, aby se to rozmačkalo, to si myslím, že to je pravý umění v tom.
0: To je pravda. A to nás vlastně naučil Tetris.
1: To nás naučil Tetris.
0: Tak děkujeme, ano, děkujeme tvůrci Tetris. Přesně tak. Vy si taky zahrajte případně nějakou videohru. No a já se loučím, mějte se krásně, Ádo, užij si odpoledne.
1: Děkuju.
0: A pochopitelně, tahle píseň nemohla dneska nezaznít, protože kdo pak má dneska svátek?
1: Marie.
0: Je to Marie, je to Máňa.
1: Všechno nejlepší.
0: A co dělá Máňa, když hoří?

0: Míni nám zněli v sobotním vysílání Signál Rádia, kde se teď podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině tu pro vás budou další skvělé hity. Hrát tam tady budou například Black, Army of Lovers nebo Aha. Užívejte si s námi společně 80kový víkend.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Národní, kde se srazila tramvaj s dvěma osobáky. Dávejte si tam na sebe velký pozor, měl by tam být kvůli tomu hustý provoz. Počítejte se zdržením. Pohodovou jízdu za volantem vám přeje Signál Rádio. One more.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní poslech Signál Rádio, opět po hodině pro vás máme další zprávy. Místopředsedkyně České poslanecké sněmovny Barbora Urbanová navštívila Kyjev. Setkala se tu s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Připomeňme, že poslankyně původně žádala Český sněmovní organizační výbor o schválení této cesty. Tento ale zamítl. Česko propadá ve schopnosti porozumět psanému textu. Z mezinárodního šetření vyplývá, že více než čtvrtina 15-letých dětí nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, tak dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Podle analytiků České školní inspekce je příčinou například snížená schopnost soustředění. Pozornost žáků je totiž dnes rozdělena mezi čtení, sledování videí, komunikaci a hraní her, a to se právě na soustředění negativně projevuje. Příčinou pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie je pravděpodobně cizí zavinění. Vyšetřovatelé našli na trati kus kolejnice. Souprava vezla téměř 200 cestujících. Desítky lidí při nehodě utrpěly zranění.
0: Co se děje v regionu?
1: Rezidenti, kteří budou parkovat v nově otevřeném parkovacím domě na Opatově, mají důvod k radosti. Za dlouhodobé parkování zaplatí totiž méně, než se původně předpokládalo. Praha 11 snížila měsíční nájemné z původních 2200 na 1760 korun. Parkování tak vyjde na necelých 59 korun denně. Z celkové kapacity 495 stání bude stovka určena pro dlouhodobé parkování místních obyvatel.
0: Sport.
1: Minister pro sport Boris Šťastný chce, aby Národní sportovní agentura ukončila podporu ankety Sportovec roku. Nelíbí se mu totiž kroky šéfa pořadatelů a také šéfa sportu České televize Michala Dusíka. Ten měl přísahat věrnost řádu s vazbami na Rusko. Lukrativní zakázku Sportovce roku měl také navíc přihrát i svému kamarádovi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávě ve 13 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, na horách se místy vyskytují přehánky a teploty měříme kolem 22 stupňů Celsia. Nedělní den bude také s polojasnou oblohou, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká mírný západní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tak takové byly další odpolední zprávy. Vracíme se k 80. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hezké sobotní odpoledne na Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme na jedno zajímavé místo s kolegyní Lucí Sinkovou, kde se bude slavit ve velkém. Jestli máte rádi víno a dobrou muziku k tomu, tak zůstaňte na ladění. Mezitím nám nebude chybět další hudba z 80. let, kterou vás bude provázet Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, konec léta, víno, burčák a dobrá muzika. To všechno patří neodmyslitelně k sobě. Na Pražských Vinohradech se dnes už slaví ve velkém a nenechá si to ujít ani naše kolegyně Lucie Sinková.
1: Vinohradské vinobraní se po dvou letech vrací na náměstí Jiřího z Poděbrad a letos je to už 30. ročník. Dnes tady můžete opět ochutnávat vína z Čech a Moravy a nejenom vína, ochutnat můžete i letošní burčák, taky si dát něco dobrého k jídlu a poslouchat k tomu muziku. No, to se to bude ochutnávat. Dodejme, že tu je zhruba 30 rodinných vinařství a program myslí i na děti. No a vstupné, no tak to je asi jediná věc, která vás tam nebude stát ani korunu. Takže vinohradské vinobraní dneska na náměstí Jiřího z Poděbrad.
0: Luci, děkujeme za chutný tip a teď už Army of Lovers.

0: provázet ještě například Desireless, Casey and the Sunshine Band nebo Duran Duran. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídání o Praze s kolegou Davidem Černým. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál rádia.
2: Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

jste se Signál rádiem, které bude zítra opět ve znamení poutavého vyprávění Davida Černého o Praze. Tentokrát nás čeká výprava do lesa. Mluvit se bude o historii Klánovického lesa, který je největším na území naší metropole. Kdysi tudy vedla důležitá stezka, kudy obchodníci vozili zboží. Na boháče tu ale často číhali loupežníci. Dozvíme se, co pro bezpečnost nechal udělat král Karel IV. Nebo císař Ferdinand I. A také se dozvíme, proč se lesu říkalo Výdrholec. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už zítra po 17. hodině.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují pár minut před 14. hodinou a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich budou následovat další skvělé osmdesátky. Budou nám tady hrát například Kylie Minogue, John Paul Young nebo Jason Donovan.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 51. kilometru ve směru na Brno, kde by kvůli tomu měl být neprůjezdný levízní pruh. Opatrní buďte i v Praze v ulici k Barandovu, kde by srážka dvou osobáků mohla také částečně bránit v provozu. Signál Rádio vám přeje bezpečné jízdy za volantem.

0: Minulá vláda Petra Fialy míří nyní do Senátu. Pražský hrad opět veřejnosti zpřístupní české korunovační klenoty. Stane se tak v rámci výstavy, která se věnuje osudu těchto symbolů české státnosti, počínaje nástupem Habsburků na český trůn před 500 lety. Letos klíčníci klenoty vyzvednou v pondělí 14. září. Následně si je budou moci ve Vladislavském sále prohlédnout žáci a studenti. Od 19. září pak široká veřejnost. K vidění klenoty zůstanou zdarma do dne české státnosti. Litva se stane terčem ruských útoků jadernými zbraněmi, řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na plány tamního parlamentu, který chce odhlasovat zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Zákon bude parlament projednávat v rámci obřího balíku celkového počtu 550 zákonů. Diskutovat o nich bude od září až do 23. prosince.
1: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města posvětili uzavření 30-leté smlouvy s Českými drahami, které budou od roku 2030 provozovat příměstské vlaky. Smlouvu odsouhlasili i zastupitelé, a tak jejímu podpisu nic nebrání. Národní dopravce nabídl cenu 165,17 miliardy korun a porazil tak firmu RegioJet, která provoz vlaků nabídla za cenu 183,65 miliardy korun.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za tenisem. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Towsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Kriegerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami maximálně kolem 23 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude polojasný. Během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká mírný západní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme stejné jako dnes, mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne se signálem.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Společnost vám dělá Signál Rádio. Léto, tedy to astronomické konkrétně, pomalu končí. Ale jak to tak bývá, když se zavírají dveře, otevře se okno. A právě teď se otevírá příležitost samozběru jablek. Více k tomu si povíme už za pár minut. Áda Adam vám přeje hezký poslech další skvělé muziky.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signál rádia. S koncem léta přichází období pro milovníky jablek, protože začíná sezóna jejich samosběrů. Ideální příležitost, jak strávit s rodinou pohodový čas a u toho si ještě odnést plný košík tohoto červeně zeleného ovoce. Jablek prý letos sice není tolik, jak v jiných letech, ale i tak se pomalu otevírají sady po celé republice a těchto míst přibývá. Nejlepší možnost, jak si jeden z nich vybrat, je sledovat jejich aktuální webové stránky nebo Facebookové profily. Největší výběr sadů bude nejspíš na přelomu září a října, ale situace se může rychle měnit. Proto se vždy předem podívejte, jak na tom jsou s otevírací dobou jednotlivá konkrétní místa. Signál Rádio vám přeje bohaté košíky a příjemné zážitky.

0: Signál Rádio pro vás hraje to nejlepší z 80. let. Ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na další známé hvězdy, jako jsou Bryan Adams, Bee Gees nebo Soul Sister. A už za pár minut si také povíme o soutěži, která nás čeká už příští týden. Tak zůstaňte s námi.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Na Signál Rádio jsme si hráli Bee Gees a kromě skvělé muziky tu pro vás chystáme i další lákavou soutěž. Příští týden od pondělí do pátku budeme soutěžit každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak nezapomeňte číslo do našeho studia 910 260 910 a pro více informací můžete navštívit i naše webovky www.signalradio.cz. Držíme palce.

0: Fight Fit nám dělali společnost na Signál Rádiu, kde nás čekají odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z osmdesátek. Budou nám tu hrát ještě například Elton John, Erasure nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte v ulici Kartovská v Praze, kde proběhla srážka dvou osobních aut a kde by měl být momentálně neprůjezdný levý jízdní pruh. Hlavní město pak hlásí nehodu 4 osobních aut v ulici k Barandovu, kde by měl být neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dávejte si tam na sebe velký pozor.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký poslech Signál Rádia, opět po hodině se pojďme podívat na to, co je nového doma i ve světě. K novému rekordu míří počet nemocných žloutenkou typu C. Lékaři evidují do konce srpna 1368 případů. Nemoc v posledních letech sílí, počet je vysoký i ve srovnání s předchozími roky. Navíc má tato nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech se jedná o muže ve věku od 30 do 48 let. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Předběžná data zveřejnil Český statistický úřad. Z nich vyplývá, že v meziročním srovnání ubylo narozených i zemřelých. V porovnání s loňským pololetím lidé častěji vstupovali i do manželství. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Ukrajinský prezident to řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Pozastavil se také nad tím, proč není možné rozhodnutí přijímat rychleji.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další dva roky udržet stávající, sice omezený provoz.
0: Sport.
1: Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6 a 7-6 Rusa Karena Khachanova a zítra bude usilovat o druhý Grand Slamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton, který se do finále Grand Slamu dostal poprvé.
0: Signál Rádio počasí.
1: A další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami maximálně kolem 23 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude polojasný. Během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká mírný západní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme stejné jako dnes, mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne se Signál.
0: Signál Rádio.
2: Víkendovou pohodu vám zajišťuje Signál Rádio, kde už za pár minut vyrazíme na jeden zajímavý festival. Kdo ještě nemá plány na zítřek, tak určitě poslouchejte. Víc se k tomu prozradíme po dalších úžasných hitech 80. let. Od mikrofonu vám hezký poslech přeje Áďa Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: S vámi je Signál Rádio. Jestli ještě nemáte žádné plány na zítřek, pak se nechte pozvat do brněnských Bohunic. Tady se zítra koná další ročník místního festivalu a víc o něm prozradí kolega Luděk Savaná Urbánek.
1: Hezký dobrý den, všude se něco slaví, slavit se bude i zítra v brněnských Bohunicích. Desátý ročník hudební akce Bohunický hudební podzim se letos smrsknul do jednoho jediného dne, ale začíná už ve 2 hodiny odpoledne. Tato akce u radnice byla původně všechny zářijové čtvrtky a rozdělena do jednotlivých hudebních žánrů. Vystupovala zde například Laura a její tygři Vilém Čok, místní Monika Bagárová, Miroš Majda a další účastníci televizních soutěží. Za milovníky country přijeli v minulosti například Greenhorn Splavci, Tomáš Linka či Ivo Jahelka. Vždy je zde připraven doprovodný dětský program a nejinak tomu bude i v neděli. Hudební lahůdkou bude také zpěvačka, která zpívá s německým DJem Bobo, zpívala v muzikálech s Danem Hůlkou a brázdí pódia po celé Evropě. Jmenuje se Kate Mattel. Co bude hrát a zpívat další vystupující a Barry Weivel je nad slunce jasné. Pro kamarády táborových ohňů pozvala radnice Camelot. Pokud nevíte, co s nadcházející nedělí, stavte se za námi. Vstup je gratis. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Bruce Springsteen nám hrál na vlnách Signál Rádia, které vám přeje klidný víkend, který je jako dělaný na toho strávit úžasnou hudbou 80. let. Pro zajištění pohodové soboty si tu budeme ještě do konce hodiny hrát například Falka, Tinu Turner nebo OMD.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Rádio. Víte, co má společného vinobraní, opékání buřtů nebo pečení jablečných štrůdlů? Nejen to, že je zrovna na tohle všechno ideální doba, ale také, že u těchto věcí můžete poslouchat naše osmdesátky. Ať už vyrazíte na chalupu s rodinou a posedíte u ohně se špekáčky, pojedete na Moravu za čerstvým burčákem, anebo si prostě uděláte jen tak v kuchyni z pozbíraných jablek výborný zákusek, mějte u toho naší mobilní apku Signál Rádia, se kterou s vámi můžeme být kdekoliv. Stačí si ji zdarma stáhnout přes Google Play nebo App Store.

0: Víkend strávíte na vlnách Signál Rádia a ještě než si kolega Honza Navrátil nachystá zprávy, podíváme se na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. V našem playlistu budou například Buggles, Phil Collins nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Plzeňská, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Projížděte tam opatrně. Šťastné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: zůstanou ve vazbě. Vyplývá to z rozhodnutí, které je zveřejněné na webu. O prodloužení vazby rozhodl okresní soud v Pardubicích 23. července. Saúdská Arábie dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důvodem byly čtvrteční dronové nálety, které přiletěly z Iráku. Ropovod východ-západ začala státní společnost Saudi Aramco více využívat letos v březnu. A to poté, co Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu.
1: Co se děje v regionu?
0: Hlavní město se pustí do hledání provozovatele koupaliště Motol. Magistrát proto spustí koncesní řízení, na jehož konci by mělo být zajištění 12-letého provozu koupaliště, nového wellness centra, parkoviště a také občerstvení. Celková rozloha oplotceného areálu činí přibližně 26 000 metrů čtverečních. Samotná vodní plocha části určené ke koupání má přibližně 15 000 metrů čtverečních.
1: Sport.
0: Lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v trénincích na velkou cenu Španělska na novém okruhu v Madridu. Za italským pilotem Mercedesu skončili jezdci Ferrari Charles Leclerc a také Lewis Hamilton.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Aby byly zprávy v 16 hodin kompletní, přidávám také informaci o počasí. Venku je polojasno až oblačno a teploty měříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Nedělní den bude také polojasný, během dne se bude ale od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zítra zafouká mírný západní do 5 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes. Pohybovat se budou mezi 18 a 23 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí, za hodinu se těším u dalších, teď už ale opět osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Sobotní odpoledne trávíte se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Adam. Už za pár minut tu, ale na chvíli nebudu sám, navštíví nás totiž kolega Martin Hovorka, který nám poví, o čem budou signály světových hitparád tentokrát. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: nám hrál na Signál Rádiu, kde už její kolega Martin Hovorka by nám pověděl něco o dnešním vydání Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: I ode mne krásnou sobotu, doufám, že si užíváte sluníčka. Někdo tomu říká babí léto, někdo tomu říká prostě příjemný víkend. Já tomu říkám den, kdy můžeme ven vyběhnout v kraťasech a v tričku. Prostě hezký prosluněný víkend a jsem tady proto, abych vás pozval na dnešní 18. hodinu, kdy na Signál Rádiu uslyšíte další díl Signálů světových hitparád. Tentokrát nás čeká britský singlový žebříček, tak jak vypadal v září roku 1982. Dozvíte se mimochodem, proč se rozpadlo přátelství mezi Michaelem Jacksonem a Paulem McCartneym. Také si zahrajeme písničku s nejjednodušším textem od Kool & The Gang a povíme si, jak Duran Duran prorazili v Americe. Tak si přesně v 6 zesel tedy pro bedny Signál Rádia, protože já tu budu a moc se na vás těším.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Radio, kde nám zní Lighthouse Family. Chtěli byste nás poslouchat po celém Česku? Můžete například přes digitální technologii DAB+, a to s kvalitním zvukem bez šumění. Ještě v této hodině nám tady budou kvalitně hrát například House Martins nebo Bill Medley s Jennifer Warnes.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Radia. Signál Radia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Host Martin, se pouští mikrofon Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer s další specialitou na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se s naším magičem času vydáme na samý závěr 80. let, kdy britský hudebník Mike Oldfield vydal single Innocent, ve kterém slyšíte krásný hlas norské zpěvačky Anity Hegerland. V té době už byli manželé a inspirací pro tuhle píseň byla prý jejich dcerka Greta, která se údajně objevila i ve videoklipu. Celý song je právě totiž jakousi oslavou a obdivem dětské nevinnosti, upřímnosti a radosti.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Naladěné máte signál rádio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady znít například Erasure, Belinda Carlisle nebo John Lennon. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu osobáku a nákladňáku v ulici Evropská. Projíždějte tam opatrně, kvůli bouračce by tam mohl být hustý provoz. Ze studia Signál rádia vám přejeme bezpečné cesty.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne, i v 17 hodin pro vás máme na Signálu zprávy. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procentní sazba nákladů nebude smět u vyšších půjček překročit o 8%.

0: ukrajinská města. Úřady hlásí dva mrtvé a jednu zraněnou ženu ze Záporoží. Jeden člověk byl zabit při útoku na Krivý Rih a v Oděse je celkem 17 zraněných.
1: Co se děje v regionu?
0: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín je v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun.
1: Sport.
0: Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob zvítězil ve třídě S11 časem 55,3 sekundy. Tím tak překonal o 31 setin vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati ve třídě S5 stříbrnou medaili.
1: Signál rádio, počasí.
0: Venku je polojasno, s teplotami kolem 21 stupňů, zítra bude také polojasno, během dne se ale bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách vyskytnou přehánky. Vítr v neděli zafouká od západu do 5 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 18 a 23 stupni Celsia. Zprávy v 17 hodin končí, pokračujeme na signálu další muzikou.
1: Signál rádio. Signál rádio.
2: Pěkný podvečerní čas na Signál Radio, kde odbyla 17. hodina a která bude doprovázená naší úžasnou hudbou 80. let. Máme také 12. září a to je den, kdy slaví svátek Marušky. A dádám vám přeje krásný den.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Rádio, víkend ještě pořádně nezačal a už se pomalu blížíme ke konci tohoto dne. Jestli už teď přemýšlíte nad tím, co byste dělali zítra, máme pro vás skvělý tip. Neděle 13. září by měla být ve znamení objevování skrytých míst, protože bude Mezinárodní den jeskyní a krasu. Jeskyně byly letošní léto velmi populární díky tomu, že se tam dá hezky schovat před letním žárem, ale ukryt je to dobrý i před podzimním chladem a hlavně je to zajímavé místo, které určitě stojí za toho navštívit. Kdybyste nevěděli, čím si osladit zítřejší den, tak volba je v tomto případě naprosto jasná. Tuhle neděli je totiž také Mezinárodní den čokolády, tak si připravme naše mlsné jazyčky, schovejme váhu a vyražme za dobrými zákusky. Zítra je to povoleno. Pohodový víkend vám zajišťuje Signál Rádio.

0: Je s vámi Signál Rádio, kde budeme příští týden opět soutěžit. Od pondělí do pátku budeme hrát každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak si uložte číslo do našeho studia 910 260 910 a pro více informací mrkněte na naše webovky www.signalradio.cz.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Paul McCartney se Stevie Wonderem byli s námi na Signál Radio, kde pomalu opouštím zdejší mikrofon, protože mě u něj vystřídá kolega Martin Hovorka a jeho signály světový hitparád 80. let. Tentokrát nás zavede do žebříčku ve Velké Británii ze září roku 1982. Zahrajeme si 10 největších hitů té doby a řeč bude o tom, proč se rozpadlo přátelství mezi Michaelem Jacksonem a Paulem McCartneym. Zahrajeme si písničku s nejjednodušším textem od Kool & The Gang a povíme si také, jak Duran Duran prorazili v Americe. No, máte se znovu na co těšit, tak nikam nepřelaďujte a buďte s námi i v 18 hodin.

0: Softcell s námi byli na Signál Rádiu, kde už v příští hodině se můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě naposledy se ale podíváme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu osobáku a motorky máme v ulici Ocelkova v Praze, kde by měl být kvůli tomu hustý provoz. Projíždějte tam opatrně. Ada Adam se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině pro vás máme další zprávy. Místopředsedkyně České poslanecké sněmovny Barbora Urbanová navštívila Kyjev. Setkala se tu s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Připomeňme, že poslankyně původně žádala Český sněmovní organizační výbor o schválení této cesty. Tento ale zamítl. Česko propadá ve schopnosti porozumět psanému textu. Z mezinárodního šetření vyplývá, že více než čtvrtina 15-letých dětí nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, tak dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů. Podle analytiků České školní inspekce je příčinou například snížená schopnost soustředění. Pozornost žáků je totiž dnes rozdělena mezi čtení, sledování videí, komunikaci a hraní her, a to se právě na soustředění negativně projevuje. Příčinou pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie je pravděpodobně cizí zavinění. Vyšetřovatelé našli na trati kus kolejnice. Souprava vezla téměř 200 cestujících. Desítky lidí při nehodě utrpěly zranění.
0: Co se děje v regionu?
1: Rezidenti, kteří budou parkovat v nově otevřeném parkovacím domě na Opatově, mají důvod k radosti. Za dlouhodobé parkování zaplatí totiž méně, než se původně předpokládalo. Praha 11 snížila měsíční nájemné z původních 2200 na 1760 korun. Parkování tak vyjde na necelých 59 korun denně. Z celkové kapacity 495 stání bude stovka určena pro dlouhodobé parkování místních obyvatel.
0: Sport.
1: Minister pro sport Boris Šťastný chce, aby Národní sportovní agentura ukončila podporu ankety Sportovec roku. Nelíbí se mu totiž kroky šéfa pořadatelů a také šéfa sportu České televize Michala Dusíka. Ten měl přísahat věrnost řádu s vazbami na Rusko. Lukrativní zakázku Sportovce roku měl také navíc přihrát i svému kamarádovi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Neděle bude polojasná, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přeháňky. Vítr zítra zafouká mírný západní do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v neděli naměříme mezi 18 a 23.

0: To signály světových hitparád, kdy vás provedu jedním konkrétním žebříčkem, hudebním žebříčkem z 80. let. Tak půjdeme se podívat do britské singlové hitparády. Ovšem otázkou je, z jakého roku bude ta hitparáda. A do toho roku já vás teďka navedu takovým drobným kvízem, takové tři indicie vám dám. Tak přátelé, v tomto roce do kin vstoupil legendární rodinný sci-fi film Stevena Spielberga, který se stal obrovským kasovním trhákem. Jedná se o E.T.O. Mimozemšťana. Zároveň v tomto roce bylo představeno první CDčko, takový velký technologický milník. No a do třetice, pokud stále ještě tápete, tak Michael Jackson vydal nejprodávanější hudební album všech dob, desku Thriller. Ha. Rok 1982, no jistě.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Takže jaká muzika se hrála v září roku 1982? Jaká muzika bodovala v britském singlovém žebříčku? Tak pojďme to vzít od 10. místa až k jedničce, ale všechno hezky pěkně postupně. Začínáme 10. místem. Tohleto je George Michael a Andrew Ridgeley. Skupina Wham a písnička, kterou George Michael napsal jako 18-letý. No a bylo to hodně jako nadčasová píseň, protože George Michael dokonce v této skladbě i rapoval. Pojďme si to dát.

Young Guns, to byli Wham. Posloucháte signály světových hitparád a to je píseň, která hnedka po svém vydání v roce 1982 v podstatě propadla ve všech hitparádách. Pak ale zasáhla obrovská náhoda. Jeden z interpretů na poslední chvíli zrušil svoji účast v tehdy nejvlivnějším televizním pořadu Top of the Pops. No a produkce stanice BBC narychlo povolala tehdy úplně neznámé duo Wham. A George Michael spolu s Andrew Ridgelym vtrhli na pódium v kožených bundách, předvedli energickou choreografii právě s hitem Young Guns a doslova přes noc se stali senzací. Single písnička Young Guns obratem vystřelila do britské top desítky a to je důkaz, protože v září roku 1982 se tato píseň umístila na 10. místě britského singlového žebříčku. Ten tu máme dnes na Signál rádiu, postupně si ho představíme úplně celý. No a pojďme si říct, že na 10. místě byl George Michael a teď nás čeká taky Michael, ovšem Jackson. Na 9. místě, ano, už tady padlo, že v roce 82 Michael Jackson vydal fenomenální desku Thriller. Každému se vybaví megahity jako Billie Jean nebo Beat It. Ovšem málo se ví, že jako úplně první single z této nejprodávanější desky všech dob vyšel právě duet The Girl Is Mine. Producent Quincy Jones a Michael tehdy vsadili na jistotu a to právě na spojení s bývalým členem kapely Beatles, s Paulem McCartneym.

Tak velké přátelství to bylo, Michael Jacksona a Paula McCartneyho, a skončilo to velkým, dá se říct, biznisovým podrazem Michael Jacksona právě na Paula. Co se stalo? Během toho, co natáčeli písničku Girl Is Mine, tak dokonce i pánové při finálních úpravách sledovali pohádky v televizi, pak si zašli na večeři a tak jako si povídali, a Paul McCartney prozradil Michaelovi, že největší peníze v hudbě plynou z vlastnictví autorských práv na cizí písničky. No tak Michael Jackson to vzal doslova a jenom o 3 roky později koupil hudební katalog, který obsahoval všechny zásadní hity skupiny Beatles. Takže regulérně Michael Jackson byl majitelem od roku 85 největších hitů Beatles a ty peníze šly jemu za ta autorská práva. No, Paul McCartney mu to už nikdy neodpustil. Tady jsou signály světových hitparád a než se vrhneme na 8. místo, tak přátelé pozor, teď tu mám pro vás další hit roku 82. Ovšem je mimo ten náš britský singlový žebříček. Pojďme si říct, že v 82. roce byl hip-hop vnímán jen jako neškodná hudba na večírku. Ovšem skladba The Message tato všechno změnila. Proč? Tak to vám řeknu za malý moment. Přátelé, posloucháte Signál Radio, hrajeme si to nejlepší z 80. let a tohle jsou Grand

0: I toto se hrálo v roce 1982 Grandmaster Flash a písnička The Message. Vůbec první rapový hit s hlubokým sociálním podtextem, který surově natvrdo popisoval chudobu a napětí v newyorském getu. Já bych dokonce se nebál říct jeden z nejdůležitějších milníků hudební historie. Tak to byla písnička, kterou jsme si dneska prostě museli dát, jelikož jsme v roce 1982. A já už se opět dívám na náš dnešní britský singlový žebříček ze září 82. roku. A kdo pak nám to tam jako další zářil? Aha! Cool and the Gang, skupina, která dělala funk, soul, ale přidala k tomu i trošku reggae. Takže písnička Ulalala a vám všem krásný, pohodový večer se Signál rádiem.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Osmá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku v září roku 1982. No a Kool & The Gang v tomto případě vsadili na naprostou textovou jednoduchost, protože slovíčka ulalala v této písni zopakovali víc než 100krát. A tento nápad tak vlastně z písničky učinil univerzální hit, který bořil jazykové bariéry na diskotékách od New Yorku až po Evropu a Tokio. Protože refrén dokázal okamžitě zpívat úplně každý. Každopádně Kool & The Gang v tomto případě napsali písničku, která byla ovlivněna výrazným reggae rytmem. Trošku se obávali, co na to řeknou jejich fanoušci, ovšem i tento odskok od funku a soulu do Karibiku jejich skální posluchači okamžitě přijali a tu písničku vzali mezi jeden z mnoha hitů své oblíbené kapely. Takže Kool & The Gang a rok 1982, pecka ulalala. No a my se posouváme dál, tentokrát za skupinou Human League, protože i ta měla svoje hity v roce 82 a jedním z nich byla skladba Mirror Man. A tu si dáme na Signál rádiu právě teď.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Posloucháte Signál Radio a my právě teď si užíváme poslech písničky Mirror Man, což je skladba od Human League, která vyšla přesně rok po jejich megahitu Don't You Want Me. A o této skladby se tehdy očekávalo nemožné, dokonce se počítalo s tím, že tato skladba vystřelí až na první místo britského singlového žebříčku. To se skoro stalo, kdyby nebylo jiného ještě lepšího hitu, protože ten takzvaně zablokoval jedničku a tudíž se z hitu Mirror Man od Human League stala pouze dvojka. Druhé místo britské singlové hitparády. Ovšem, my jsme si tuto píseň hráli ze 7. místa, protože na něm se umístila v září 82. roku. Tam jsme dnes. My si dneska hrajeme písničky, které jsou přesně staré 44 let. Je to neuvěřitelný. To, co tady slyšíte celou hodinu na Signál Rádiu, to je starý 44 let. Vůbec bych to neřekl. Jakoby ty písničky nestárly. Tak. A teď už něco pro fanoušky skupiny Duran Duran, která měla na začátku 80. let velké přání. Chtěli prorazit ve Spojených státech a díky tomuto hitu se jim to podařilo. Tady jsou Durani a jejich slavné Rio na Signál Rádiu.

Rio, tak to jsou Duran Duran na Signál Rádiu, ačkoliv název tak jako trošku evokuje Rio de Janeiro, tak kapela později přiznala, že píseň má úplně jiný význam. Text sice vypráví o dívce jménem Rio, ale celá skladba byla skrytou metaforou pro Ameriku. Durani totiž zoufale toužili prorazit ve Spojených státech a text o dobývání krásné dívky byl ve skutečnosti jejich plánem, jak si podmanit americké hitparády a tamní publikum, což se jim díky masivní rotaci videoklipu na tehdy nové hudební stanici MTV beze zbytku povedlo. Tak takové byly začátky skupiny Duran Duran ve Spojených státech. Mimochodem šestá nejúspěšnější skladba britského singlového žebříčku, který si tu dneska představujeme na Signál Rádiu. A než se vrhneme do top pětky, tak tady mám pro vás písničku, která se vlastně jako nikdy do top ten nedostala, ale i tak patří do těch nejzásadnějších playlistů 80. let. Jsou to Dexys Midnight Runners a píseň, která je zajímavá tím, že se v průběhu nejprve zpomalí a pak se příšerně zrychluje. Písnička, která stojí na divokých houslích, banjo, akordeonu, dechových nástrojích, je hodně netradiční, neobvyklá.

0: Toto už je finále hitu Come on Eileen od Dexys Midnight Runners. V době, kdy celému světu vládly synťáky a bicí automaty, tak tahle britská kapela prorazila s čistě akustickým zvukem. Jeden z výrazných hitů roku 1982 za námi. No a za malý moment dorazíme dnešní britský singlový žebříček ze září roku 1982. Čekají nás třeba Pretenders nebo Culture Club, tak ať se vám hezky poslouchá. Tady je Signál Rádio, dobrý večer.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Vaším parťákem pro tuto hodinu na Signál Rádiu je Martin Hovorka. Mám radost, že posloucháte naší retro parádu, se kterou jsme dneska v roce 1982. A tohle to jsou už Pretenders a zpěvačka Chrissy Hynde. Zní to jako naprostá pohoda, ono taky je. A ta písnička vznikala jako v dost tíživých podmínkách. Detaily za moment.

Řekli byste taková čistá kytarová pohodovka, ale ve skutečnosti je všechno jinak. Zpěvačka Chrissy Hynde tuto písničku nahrávala v roce 1982 těhotná, po rozchodu a také pouhých pár dnů poté, co jí zemřel nejlepší kamarád a hlavně kytarista celé kapely Pretenders. No a místo deprese stvořila nadčasový hit Back on the Chain Gang. Tak to byly Pretenders a pátá nejúspěšnější skladba britského singlového žebříčku. My se posuneme dál, tentokrát za skupinou ABC. Když poprvé kapela přinesla tu píseň, kterou uslyšíte do studia, tak klávesistka nebyla zrovna vůbec nadšená a ta písnička jí připadala příliš slabá. Mimochodem i mě, když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to je takovej ne Bčkový, ale Cčkový hit. Ale všechno zachránil legendární producent Trevor Horn, který dostal geniální nápad. Těsně před koncem refrénu, než frontman skupiny začne zpívat název písně, tak utnout veškerou hudbu, přidat dramatickou pauzu a to je ten moment, ta situace, která by mohla dostat tu písničku mezi hity. No a podařilo se to, protože jak teďka tady vlastně uslyšíme, je to čtvrtá nejúspěšnější skladba v září roku 1982 ve Velké Británii. Takže All of My Heart a ABC. Pojďte si poslechnout, jak nám vznikne ta dramatická pauza. Pojďte si to vychutnat právě teď na Signál Rádiu.

0: Skupina ABC a také 30členný orchestr nahráli v roce 1982 tuhle skvělou píseň All of My Heart. Posloucháte Signál Radio a nejenom, že dělali opravdu krásnou muziku, ti ABC, ale oni se i skvěle oblékali, protože vystupovali v dokonale střižených oblecích, nosili i smokingy dokonce. A kapela ABC si pěstovala takový styl tajných agentů a la James Bond. Z jejich strany to byla čistá provokace a vzpoura proti tehdejší módě. Chtěli prostě zkrátka do pop music vrátit eleganci, luxus a velká romantická gesta. To si myslím, že se jim podařilo nejenom díky tomuto hitu.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tak za námi čtvrtá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku před 44 lety. A než vstoupíme na bednu, na trojku, dvojku a jedničku, než si představíme třetí, druhé a první místo měsíce září roku 1982 ve Velké Británii, tak přátelé, teď pozvánka na příští týden na další díl signálu světových hitparád, který nás dovede do italského singlového žebříčku z roku 1983. A tohle je malá ochutnávka Mr. David Bowie.

0: společně sejdeme příště na Signál Rádiu, tak já vám musím říct ten mýtus o dvoubarevných očích Davida Bowieho. Bude to za týden, protože to vám budu tady tu písničku pouštět v rámci italského singlového žebříčku. To se už mrkneme do roku 1983. Takže za týden, to znamená, kdy vysíláme signály, jestli to výkyt padá v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin. To jsou ty časy, kdy na Signál Rádiu slyšíte tento retro žebříček, tuto retro parádu. Signály světových hitparád, to je ten oficiální název tohoto pořadu, který zrovna teďka posloucháte. Hezký večer!
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Ovšem nám zbývá dnes ještě odehrát třetí, druhé a první místo britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v září roku 1982. A tady je tehdejší trojčička, skupina Culture Club.

0: Na Signál rádiu Culture Club a Boy George, písnička Do You Really Want to Hurt Me. Skladba, která, představte si to, dobila hitparády ve 12 zemích světa, ale původně měla skončit v koši, protože Boy George se ostře stavil proti tomu, aby píseň vyšla jako single. Připadala mu příliš pomalá, málo taneční a až moc osobní. Každopádně kapela Culture Club si prosadila svou a tvrdila, že když předchozí dva hity byly propadáky, nedostali se ani do top 50, do top 50, tak řekli, chlapče, budeš nás teďka poslouchat a uděláš to podle nás. My teďka podle tebe neuděláme nic. A všechno se otočilo, no a kapela měla pravdu, stal se z písničky megahit. No a Boy George pak později s úsměvem přiznal, že se mýlil, že se pletl a že je rád, že se to tehdy neudělalo podle něho. Ale tak to je super, prostě přijít, omluvit se, sklopit hlavu a říct, tyjo, měli jste pravdu, tyjo. Vlastně ve finále jste potom ještě zdá většího sympaťáka. Tak, my pokračujeme dál. Signály světových hitparád. Dneska britský singlový žebříček, tak jak vypadal v září roku 1982 a už se pomalu blížíme k prvnímu místu, ale nejprve ještě dvojka, na které je písnička Man Eater, to znamená Daryl Hall a John Oates. Pojďme si to vychutnat.
1: Signál rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: She's a Man Eater, když ta písnička vznikala, tak měla být původně pomalá a měla být o jedné velmi krásné, ale neuvěřitelně sprosté modelce. No a nakonec Daryl Hall a John Oates z ní udělali rychlý popový hit a takové varování před dravým životem v New Yorku. Nicméně, až budete někdy sledovat videoklip, tak to je taky zajímavý, tak tam se pohybuje v tom klipu živý černý panter, který během natáčení dokonce utekl. Druhá nejúspěšnější písnička Velké Británie v září roku 1982.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Celou tuto hodinu jsme v roce, kdy Michael Jackson vydal desku Thriller, kdy do kin vstoupil i tým mimozemšťan a také v roce, kdy se začaly prodávat kompaktní disky. Rok 1982. A nám ještě zbývá pustit takzvaný vrchol britského singlového žebříčku, protože to je ta hitparáda, kterou vám tu dneska představuji. Od 10. místa jsme se dostali postupně až k prvnímu. No a přátelé, v září, tedy na týden přesně před 44 lety, v září roku 82 zvítězila písnička, kterou dokonce přespíval Karel Gott, a text Zdeňka Rytíře z této skladby udělal dívku závodníka. Hele, to, pojďme si to dát v češtině a potom navážeme samozřejmě tím vítězem britského singlového žebříčku. Takže Karel,

0: si dát absolutní vrchol britského singlového žebříčku před 44 lety. Tady je skladba I Don't Wanna Dance. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký zbytek dnešního večera a budu se na Signál Rádiu těšit opět za týden.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo první.

80s Party Signál Rádia.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
1: Signál Rádio. Hraje osmdesátky.
2: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
3: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. 80s party Signál Rádia.

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio.
0: Posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.